Hát akkor csak intivers, bajom tis, szanokon, de én meskal v jednom pokojíku, ale situácia, situácia taká, že jem otváranko do nej jem nemal. Faktečne nemal otváranko, bo nemý jem chodit přes oficínu, to jem skákal čerez plit. Jak jem prichodil domů, to dobrý, že stopok ploti byl rivno vrizaný, ne na nesklesejsto, ne na skis. Bo jem vidro stavlal na stopku, potem preskakoval čerez plit i chodil do chuč. No, jaký súvodu treba bolo mať v chuču na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveranka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojom kutyku 3x4 mlynyča, vidro i baščata. Železná postiel, mladá žena, Christos na štini rozpiaty. Na mojom stoli zhydno ležat Harazimovič, drač, horáci. V mojom jazyku kosty neje i racii. Na mojom stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horáci. V mojom jazyku kosty neje i racii.